aktuální novinky z hitparády. Novinka číslo 1, I Love Life, Baker Matt a Rainy. Novinka číslo 2, Repeat It, Martin Garrix a Ed Sheeran.

0: známé adrese freeradio.cz/top107.
1: Hitparáda Free Radio a Lukáš Bartl.
2: Free Radio 107 FM.

0: Samo!
1: Nejvíce kultovních retro hitů v brněnském éteru si vylaď každou neděli po 17. hodině na 107 FM. Retro Party Free Radio. Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.
2: Well, the world.
3: Around the world.
2: Around the world.
3: Around the world.
2: Around the world.

0: minutů za sebou a bez reklam.
1: Ano! Od 7. raní do 7. večerní ti ve všední dny garantujeme odehrání 7 hitů za sebou a bez reklam. Pokud to porušíme, volej studio 790 107 107 a vyhrávej!
2: Kilian Gang Camp opět míří do Jedovnic už 9. až 11. července. V kempu Olšovec zahrají Dimitry, Harley, Alžběta, 13. století, Morčata na útěku, Komunál, Turbo a Civilní obrana. Lístky koupíte na kiliangang.cz.
3: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio.
4: Jenom na Free Radio. Baker Mat a Lenny.

0: Nevaž se, rozvaž se. Jara teatra, ty rá teatra. Popokate peto. Mrně v Brně, vrní v Trní. Žiho brní brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se, rozvaž se.
1: Za mě nevyslážu to tvoje jazyčisko.
0: Jazyková rozcvička s Free Rádiem. Nastraš

0: vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
1: Dobrý rádio, 107 FM. Právě teď ti hraje

Starý rádio. Tvoje jednička s nejnovějšími hity. Tvoje jednička s nejnovějšími hity. S nejnovějšími hity. S nejnovějšími hity.

Becky Hill a Jason Status.

0: Free Radio. Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře Stares Sport.
1: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.

0: až se vám blíží zpátečka a další. A další. A další. A další. A další.
1: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na KBCZ. Komerční banka.
2: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
3: Já.
2: Protože jsou spolehlivé?
3: Já, natürlich.
2: A se zárukou na 5 let zdarma?
3: Já, sicher.
2: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
4: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
5: Prý rádio 107 FM.

0: Fri Radio. Kamera zit.
1: Příjemnou sobotu zveme vás dnes do divadla. Inscenaci brněnské pověsti nabízí divadlo Redota ve 14 hodin. Operu Čertova stěna nabízí Janáčkovo divadlo v 19 hodin. A hru ze života hmyzu uvádí Mahenovo divadlo v 19 hodin.
0: Fri Radio. Fri Radio. Fri Radio. 107 FM.

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a pětikilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů.

0: Bratislavy a team buildingy s možností rautu. Yellow Fish. Přijď a uvidíš.
1: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio.
2: Jenom na Free Radio.
3: Baker Mafia.

0: spojení ve dne i v noci.
1: Staň se členem naší rádiové party.
0: Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi.
1: Poslat vzkaz, hlasovku
0: nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší.
1: Spoj se s námi na jedno kliknutí.
0: Právě teď.
1: Apka Free Radio.
0: Ke stažení na App Store a Google Play.
1: Tak na co ještě čekáš?
2: Hele, Impuls Taxi má číslo 14014.
3: Na co číslo? Stáhni apku Impuls Taxi a už jen ťukneš, objednáš a hned vidíš cenu a sleduješ, jak se řidič blíží.
2: Super, tak si co chápe, že žijem v apkách.
3: Jasný, Impuls Taxi Brno. Pro Geronty Old School Dispatching 14014 a pro nás nová apka. Prostě easy ride? Jo, a apku najdeš na Google Play i na App Store.
4: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
4: Kaufland.

0: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
1: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
0: A tak to bude drahé.
1: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
2: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
3: Free Radio 107 FM. Právě teď ti hrajeme to nejžavější z hitparády Free Radio. 107 Fríčka. 107 Fríčka.
4: Two ships in the night. Teardrops in an endless ocean, four walls painted white.

0: minutů za sebou a bez reklam.
1: Ano! Od 7. raní do 7. večerní ti ve všední dny garantujeme odehrání 7 hitů za sebou a bez reklam. Pokud to porušíme, volej studio 790 107 107 a vyhrávej!
2: Jedovnice už se těší na Killian Gang Camp 9. až 11. července. Camp Olšovec. Přijede Alkehol, Valda Gang, Desmod, Bastard, Panoptiko, Premiér, Volant a Know-how. Vstupenky na killiangang.cz.
3: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio.
4: Jenom na Free Radio.
5: Martin Gary.

0: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Kajarmark Bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský Más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
0: Kaufland.
2: Nastraž uši. Tahle novinka si zaslouží

0: vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
1: Dobrý rádio, 107 FM. Právě teď ti hrajeme to

0: Fajn rádio. Kamerazit.
1: Příjemnou sobotu zveme vás dnes do divadla. Inscenaci brněnské pověsti nabízí divadlo Redota ve 14 hodin. Operu Čertova stěna nabízí Janáčkovo divadlo v 19 hodin. A hru ze života hmyzu uvádí Mahenovo divadlo v 19 hodin. Festival Sítko je zajímavý projekt studentů prvního ročníku ateliéru Divadlo a výchova na Brněnské JAMU. Během festivalu mohou diváci zhlédnout celkem 11 inscenací a součástí programu jsou rozbory děl a diskuze mezi publikem a tvůrci. Festival Sítko startuje už tuto neděli.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio 107

Krásné dopoledne s vaší 107. Od mikrofonu vás vítá Peťa Hlávková. Máme sobotu s datem 23. května, svátek moje slaví Vladimírové, tak přejeme všechno nejlepší. Teď už vám posílám výběry nejnovější muziky z našeho éteru a za chvíli se můžete těšit i na kalendárium Free Rádia. Příjemné dopoledne.

0: rychle volej studio 790 107 107 a pěti kilčo na dvě hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fička. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio.
1: Jenom na Free Radio.
0: Baker Mat Arena.

0: Pohled do minulosti. Kalendárium Freerádia.
1: Freerádiem se jdeme podívat na to, co se nám v minulosti k dnešnímu datu událo. Roku 1611 Matyáš Habsburský byl korunován českým králem. Roku 1618 proběhla třetí pražská defenestrace, která se považuje za začátek 30leté války. Stavové vyhodili z oken královského místodržitelství na Pražském hradě tehdejší vedení. A roku 1926 v Brně byla zahájena pravidelná letecká doprava. Své narozeniny dnes slaví klarinetista, saxofonista, hudební skladatel a také dirigent Felix Slováček. Také herec Marek Lambora a nebo herec a komik Milan Pitkin. A my přejeme všechno nejlepší i vám ostatním, co dnes něco slavíte. Teď další hity.
0: Čauky mňauky, tady Janča Houbová a každou neděli od 9 do 1.

0: tak buď u toho.
1: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní LEGO Editions Helma Lewis Hamilton ze Scuderi a Ferrari HP jen za 1799 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 2249 korun. Když něco, tak Allegro.
2: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
0: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
2: Kaufland.

0: kultovních retro hitů v brněnském éteru si vylaď každou neděli po 17. hodině na 107 FM. Retro Party Free Radio.
1: Pátečka Frýčka za námi a navíc retro hitů se můžete těšit už zítra po 17. hodině s Markétou Hoďkovou. Teď už další muzika z vlny 107 FM.
2: Lekce městské dopravy s Petrem Švancarou.
3: Víte, jak nejrychleji ze Žabovřesk do Heršpic? Přece 14.014. Impuls taxi 14.014. Kdykoliv, kamkoliv.
4: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.

0: Včera jste si opět nenechali ujít hitparádu 107 Fríčka. Lukáš Bartl pro vás přichystal novinky jako obvykle, a kdo jste hitparádu nestihli, tak si můžete pustit v repríze každou neděli po 13. hodině. A jelikož nám odstartovalo i nové kolo hitparády, tak už teď můžete hlasovat na příští týden na freeradio.cz/top107 a proměnit pořadí.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové různé druhy za 24,90. A Oreon nebo Nesquik, čokoláda různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
2: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře, Stares Sport.
3: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
4: Já.
3: Protože jsou spolehlivé?
4: Já, natürli.
3: A se zárukou na 5 let zdarma?
4: Já,
3: Zicha. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
5: Free Radio 107 FM. Právě teď hrajeme

0: Máme krátce před 10. dopolední, vyladíte Free Radio na vlně 107 FM a my jsme se v této hoďce podívali na kalendárium. V té další se vrhneme na aktuality z Brna. Nenechte si to ujít, teď další muzika.
1: RegioJet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů startuje. Sobota 30. května ve 22.30 v areálu Měvkovského na Brně Jihu. Zahajovací ohňostroj Bella Ciao v italském rytmu. Po úvodním prelude pokračujeme s uměleckými ohňostroji i dronovými show na brněnské přehradě. Pozor! Letos přehrada nově na začátku prázdnin. Od 27. června do 4. července. Ohňostroje Česka, Švýcarska, Finska a světelné show s rekordními 500 drony. Více na ignisbrunensis.cz. RegioJet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně.
2: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
3: Free Radio. Free Radio. Free Radio 107.

0: Ladíte Free Radio, vyhořelá záchranná stanice ve Slatině se dočkala obrovské podpory. Lidé poslali 16 milionů korun. Více o tom za okamžik.
1: 7 hitů za sebou a bez reklam.
2: Ano! Od 7 raní do 7 večerní ti ve všední dny garantujeme odehrání 7 hitů za sebou a bez reklam. Pokud to porušíme, volej studio 790 107 107 a vyhrávej.
3: Kilian Gang Camp opět v Jedovnicích. 9. až 11. července Camp Olšovec. Vystoupí Doga, Harley, Zakázaný ovoce, Premiér, Morčata na útěku, Krejson, Smola a hrušky a taky Alžběta. Lístky na kiliangang.cz.
4: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio. Jenom

0: Brněnského ochránce zvířat Zdeňka Machaře po ničivém požáru čekal obrovský šok. Na firemním účtu záchranné stanice ve Slatině objevil zhruba 16 milionů korun od lidí, kteří chtěli pomoct s obnovou vyhořelého zázemí. Peníze využije nejen na opravy, ale i na nové odloučené pracoviště pro návrat uzdravených zvířat do přírody. To je krásná zpráva. Teď už další muzika.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.

0: Fríčko stále s vámi. Brňané mohou i letos počítat s pravidelným mytím černých popelnic. Sako Brno zahájilo už 16. sezónu čištění odpadových nádob, které probíhá zdarma, a to během běžného svozu odpadu. Víc se na to podíváme za chvíli.
1: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
2: Dobrý energii. Dobrý energii s tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: ulicích Brna je aktuálně rozmístěno přes 58 tisíc černých popelnic a kontejnerů. Většina z nich projde během následujících měsíců důkladným čištěním. Společnost Sako Brno zahájila totiž už 16. ročník pravidelného mytí nádob na komunální odpad, které potrvá až do konce října. O čištění se starají dvě speciálně upravená vozidla. Mytí probíhá současně s běžným svozem odpadu, takže uživatelé nemusí podnikat žádné další kroky. Po vysypání odpadu jsou nádoby vyčištěny, a to proudem horké vody pod vysokým tlakem. Technologie funguje bez použití chemických saponátů. Zároveň však dochází i k dezinfekci nádob. Teď další muzika.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
1: Kaufland.
3: Rádio 107 FM. Právě teď tě hrajeme.

0: Krátce před 11. dopolední vás Féteru Free Rádia vítá Petě Hlávková. Před námi je hodinka plná typů, kam vyrazit, ale než se k tomu dostaneme, tak si dejte do uší další muziku z vlny 107 FM.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
2: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Rádio. Kam vyrazit?
1: I po 11. je tu Free Radio s vámi a nám nastává hodinka plná typů, kam vyrazit, a já už vás tedy pozvu na Louka Fest. Nenechte si to ujít za pár okamžiků. Teď přehled naší nejnovější.

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a pěti kilčo na dvě hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio.
3: Jenom na Free Radio.
0: Baker Matt Army.

0: rádio. Kam vyrazit?
1: Lužánecké pracoviště Louka na Vinohradech zve na rodinný festival Louka Fest. Tentokrát na téma návrat do pravěku. Atrakce pro děti vás čeká, stanoviště se sportovními a hudebními úkoly, tvoření, skákací hrad, trampolína, lanové překážky, malování na obličeji, také různé výstavy a soutěže. Vše se koná už dnes od 14 hodin na Bzenecké 23 na Vinohradech, tak doražte.
0: Nevaž se, rozvaž se. Já rád játra, ty rád játra. Popokate, Peto. Mrně v Brně, Brní v Trní. Žiho Brní, Brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se, rozvaž se.
2: Na mě nevyslážu, to je jazyčisko.
0: Jazyková rozcvička s Free Radiem.
3: Hele, Impuls Taxi má číslo 14014.
4: Na co číslo? Stáhni apku Impuls Taxi a už jen ťukneš, objednáš a hned vidíš cenu a sleduješ, jak se řidič blíží.
3: Super, tak si co chápe, že žijem v apkách.
4: Jasný, Impuls Taxi Brno. Pro Geronty Old School Dispatching 14014 a pro nás nová apka. Prostě easy ride? Jo, a apku najdeš na Google Play i na App Store.
5: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.

0: Free Radio. Kam dorazit?
1: V Brně máme krásnou výstavu, jmenuje se S letohrádkem kolem světa, tak já vás tam pozvu z Free Radia. Za chvíli teď další muzika.
2: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.

0: Free Radio. Kam vyrazit?
1: V Letohrádku Mitrovských na Starém Brně je do začátku července otevřená výstava s hernou, díky níž se malí i velcí návštěvníci vydají na dobrodružnou výpravu kolem světa. Formou interaktivních her, skládaček a kvízů se seznámí se všemi světovými kontinenty, poznají různé kultury a prostředí. Malé dobrodruhy jistě navíc zaujme velká objevitelská loď. Na její palubě se mohou stát skutečnými mořeplavci a po vzoru Krištofa Kolumba objevovat daleké kraje. Návštěvníky čekají vědomostní aktivity a také různé soutěže. Cílem této výstavy je obohatit dětem běžnou výuku zeměpisu. Tak se sem přijďte podívat.
2: Píše se rok 1991. Jugoslávie se rozpadá. Berlín je opět hlavním městem Německa. Terminátor 2 vstupuje do kin a v rádiu zní hity jako The Power od Snap, Gonna Make You Sweat od CMC Music Factory nebo Pump Up The Jam od Technotronic.
3: Tabary! 35 let nocí, které nikdy nezmizely.

0: tehdy, budeš i teď. A jestli ne, teď máš šanci to zažít. 19. června Tabarín Brno. A kdo ví, možná se ten den oslaví ještě jedny velké narozeniny.
1: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
2: Prý Radio 107 FM.

Krásné poledne, Brňáci, hladíte Free Radio na vlně 107 FM. A my se už za chvíli podíváme na to nejzajímavější, co museli řešit brněští policisté v tomto týdnu. Nenechte si to ujít, teď další hity. Free Radio. Free Radio. Free Radio 107.

0: Free Radio stále s vámi je po 12. hodině a nám nastává hodinka plná krimi zpráv, tedy podíváme se za strážníky a ti vám prozradí, co zajímavého v tomto týdnu museli řešit, tak si to nenechte ujít, teď přehled novinek.
1: 7 hitů za sebou a bez reklam.
2: Ano! Od 7. raní do 7. večerní ti ve všední dny garantujeme odehrání 7 hitů za sebou a bez reklam. Pokud to porušíme, volej studio 790 107 107 a vyhrávej.
3: Jedovnice vyhlíží Kilian Gang Camp 9. až 11. července v kempu Olšovec. Vystoupí Valda Gang, Dimitri, Turbo, Bastard, Desmod, Civilní obrana, Volant a Panoptiko. Lístky na killiangang.cz.
4: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio.

0: Právě Free Radio. V Brně jsme doma a víme o všem.
1: Na drátě vlny 107 FM už mám paní Markétu Skřivánkovou, mluvčí městských policistů. A ta vám prozradí, co museli v tomto týdnu strážníci řešit.
2: Krásný den vám i všem posluchačům. Odstavené auto nedaleko zoologické zahrady bylo v neděli popolední trnem v oku pro kolem jdoucí. Nešlo však o nevhodné parkování, ale obsa zavřeného uvnitř. Přestože bylo převážně oblačno, bylo poměrně teplo a kapota vozidla se tak docela rychle zahřívala. Zvíře uvnitř u sebe nemělo ani vodu. Jedno okénko bylo sice lehce pootevřené malou škvírou, ale evidentně neproudilo moc vzduchu dovnitř. Protože malý pes zpočátku čile reagoval na přivolanou hlídku, pokusila se vyrozumět majitele vozidla prostřednictvím rozhlasu v zoo. Nikdo však nepřicházel a venkovní teplota dál stoupala. Podle svědkyně byl pes uvnitř už několik hodin. Vzhledem k obavě o jeho život se nakonec strážníkovi odchytové služby podařilo po otevřeným okénkem auto zpřístupnit a psa, který začínal být apatický, vyprostit. Zvíře opatrně schladil a převezl do útulku, kde se o něj zaměstnanci starali do doby, než si pro něj přijel jeho majitel. Tomu strážníci nechali lísteček za stěračem s informacemi, co se stalo a kde si může svého psa vyzvednout. 30-letý slovenský hovořící muž pak strážníkům přiznal, že zřejmě podcenil situaci. Neuvědomil si prý, že budou v zoo tak dlouho a výzvu v rozhlase prý vůbec neslyšel. Teď ale podezřelým z porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání a ve správním řízení mu hrozí až milionová pokuta. Děkuji za pozornost a za všechny strážníky vám přeji krásný den.
1: Děkujeme za informace, teď už další hity.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
4: RegioJet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů startuje. Sobota 30. května ve 22.30 v areálu Měvkovského na Brně Jihu. Zahajovací ohňostroj Bella Ciao v italském rytmu. Po úvodním prelude pokračujeme s uměleckými ohňostroji i dronovými show na brněnské přehradě. Pozor! Letos přehrada nově na začátku prázdnin. Od 27. června do 4. července. Ohňostroje Česka, Švýcarska, Finska a světelné show s rekordními 500 drony. Více na ignisbrunensis.cz. RegioJet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně.

0: Za malou chvíli budu mít na Free Radio už mluvčího městských strážníků pana Jakuba Ghanema a i ten vám prozradí, co zajímavého museli řešit městští strážníci v Brně. Tak si na to počkejte, teď další muzika.
1: Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: a víme o všem.
1: Na drátě vlny 107 FM už mluvčí městských strážníků pan Jakub Ghanem, který vám prozradí, co museli městští strážníci řešit.
2: V noci zamířili strážníci do Černých polí k muži, který tam prý rozhazoval odstavené koloběžky a přitom poškozoval auta. Hlídka jednu koloběžku našla dokonce na čelním skle zaparkované škodovky. Tam měla poničené i stěrače, kapotu, zrcátko a střechu. Na ulici objevili strážníci taky dva povalené skútry. Spojili se svědkyní a od ní se dozvěděli, že podezřelý odešel do blízkého domu. 42letého muže v potrhaném oblečení a s oděrkami různě po těle našli na chodbě, kde kopal do bytových dveří a rozbíjel květináče. Strážníci ho vyprovodili před dům, kde křičel, sprostě je urážel a pokusil se je napadnout. Na ruce proto dostal pouta a při následné zkoušce nadýchal přes 2 promile alkoholu. Strážníci ho předali jako podezřelého z trestného činu. Přeji příjemný poslech Free Rádia.
1: Děkujeme za informace. Teď další muzika.
3: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře, Stares Sport.
4: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
0: Free Radio 107 FM. Právě teď hrajeme to nejžavější z hit.

0: Krátce před 13. odpolední vás ze studia Free Rádia vítám ještě stále já, Peťa Hlávková. Zdravím všechny Vladimíry, ty totiž mají dneska svátek. Chlapi, všechno nejlepší přeji a právě vám letí další muzika.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: vítej dva stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellow Fish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellow Fish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a team buildingy s možností rautu. Yellow Fish. Přijď a uvidíš.
2: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio.
3: Jenom na Free Radio.
0: Baker Mat Arena.

0: buď chytřejší než rádio. Buď chytřejší než rádio.
1: Možná jste už o někom někdy řekli, že je blbej jako štoudev. Víte ale, k čemu jste ho touto větou vlastně přirovnali. Štoudev byla v minulosti často využívanou dřevěnou nádobou na vodu s kovovými obručemi. Kromě štoudve pak v obdobných frazémech můžeme odkazovat například na poleno či troky. A proč zrovna tyto předměty? V minulosti se totiž hloupost často přirovnávala k něčemu neživému, především pak dřevěnému. Tak odteď jste opět chytřejší než rádio.

0: Free Radio.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
2: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
3: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
4: Já.
3: Protože jsou spolehlivé?
4: Já, natürlich.
3: A se zárukou na 5 let zdarma?
4: Já, sicher.
3: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce.
0: Nastraž uši.

0: buď chytřejší než rádio. Buď chytřejší než rádio.
1: Možná jste se už někdy pozastavili nad tím, proč se říká hnus fialovej bez zjevné souvislosti s barvou toho, co nás tak znechutilo. Odpověď budou znát z vlastní zkušenosti jen největší pamětníci. Váže se totiž k humanitární podpoře, kterou poskytovala Správa Spojených národů pro pomoc a obnovu zemím zasaženým druhou světovou válkou. Zmíněná organizace dodávala do tehdejšího Československa zásilky obsahující především trvanlivé potraviny a šatstvo. Součást balíčků distribuovaných mezi obyvatelstvo přitom tvořil také nenápadný prášek pro přípravu šumivého nápoje. Výsledek měl fialovou barvu a chutí příliš nevynikal, takže položil základ pojmenování hnus fialovej.
2: Lekce městské dopravy s Petrem Švancarou.
3: Víte, jak nejrychleji z Kohoutovic do Tuřan? Přece 14.014. Impuls taxi 14.014. Kdykoliv, kamkoliv.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
5: Radio 107 FM. První brně s nejnovější.

0: chytřejší než rádio. Buď chytřejší než rádio.
1: Spam ve smyslu nevyžádaných nabídek v poště známe asi všichni. Fanouškům anglofonní kultury bude známý také druhý význam slova, které se původně zrodilo jako obchodní název. Pod značením spam se totiž už od roku 1937 prodávají masové konzervy vyráběné americkou firmou Hormel. Dnes už je obecnělý výraz vznikl kontrakcí fráze spiced ham, v překladu tedy kořeněná šunka. No ale jak souvisí vepřové v konzervě s nevyžádanou poštou? Za volnou asociaci může humoristický sketch skupiny Monty Python, odehrávající se v bistru, které nabízí pouze jídla s větším či menším obsahem spamu. Spam s vejci a se slaninou, spam s vejci, spamem, slaninou, spamem. No a zatímco noví hosté se menu podivují, tak okolo holdující vikingové je neustále přerušují sborovým skandováním spam. No a tak se označení přeneslo na podobně obtěžující sdělení, které nyní nacházíme ve svých e-mailových schránkách. Tak odteď jste opět chytřejší než rádio.
0: Píše se rok 1991. Jugoslávie se rozpadá. Berlín je opět hlavním městem Německa. Terminátor 2 vstupuje do kin a v rádiu zní hity jako The Power od Snap, Gonna Make You Sweat od CMC Music Factory nebo Pump Up The Jam od Technotronic. Tabary!

0: toho byl tehdy, budeš i teď. A jestli ne, teď máš šanci to zažít. 19. června Tabarín Brno. A kdo ví, možná se ten den oslaví ještě jedny velké narozeniny.
1: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
2: Prý rádio 107 FM. Právě teď tě hraje.

0: před 14. hodinou vás vítá ve studiu Free Rádia Peťa Hlávková. Za chvíli už ale dorazí Patrik Netík a tento s vámi bude až do 19. Já se těším zase v pondělí, do té doby krásný zbytek víkendu.
1: Free Radio, kam vyrazit?
2: Krásnou sobotu zveme vás dnes do divadla. Legendární český muzikál Šakalí léta má na programu hudební scéna Městského divadla Brno 18 hodin. A romantickou komedii Rozum a cit nabízí činoherní scéna Městského divadla Brno 19 hodin. Festival Sítko je zajímavý projekt studentů prvního ročníku ateliéru Divadlo a výchova na Brněnské JAMU. Během festivalu mohou diváci zhlédnout celkem 11 inscenací a součástí programu jsou rozbory děl a diskuze mezi publikem a tvůrci. Festival Sítko startuje už tuto neděli.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: asi potřebuje úplně každý. Už jsem ale zpátky a už se hezky slyšíme, tak jak jsme zvyklí. Já ještě jednou děkuji holkám za záskok, ať už samozřejmě Janči, tak samozřejmě také Míše. No a my pojďme samozřejmě pokračovat s tím, co nás čeká dneska. Dneska tady sobota s datem 23. května. Svátek dneska slaví všichni Vladimírové a Láďům se budeme ještě věnovat. Teď už se ale pohodlně usaďte, jdeme na přehled toho nejnovějšího, co tu pro vás máme.
1: 7 hitů za sebou a bez reklam.
2: Ano! Od 7. raní do 7. večerní ti ve všední dny garantujeme odehrání 7 hitů za sebou a bez reklam. Pokud to porušíme, volej studio 790 107 107 a vyhrávej!
3: Kilian Gang Camp po roce opět v Jedovnicích 9. až 11. července Camp Olšovec. Zahrají Alkehol, 13. století, Komunál, Doga, Zakázaný ovoce, Morčata na útěku, Smola a hrušky a Krejson. Lístky na kiliangang.cz.
1: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio. Jenom na Free.

Fajn rádio. Tvoje jednička s nejnovějšími hity. Tvoje jednička s nejnovějšími hity. S nejnovějšími hity. S nejnovějšími hity.

0: Free Radio. Kam vyrazit?
1: Je tu tip, kam vyrazit, přátelé, a zvu vás dneska na dlouhodobou terapii. No, zní to samozřejmě všelisjak, ale poslouchejte velice pozorně. Zvu vás totiž do domu pánu z Kunštátu na Dominikánskou 9 tady u nás v Brně. Probíhá tam totiž výstava s názvem Terapie venkovem. Skupinová výstava současných umělců a umělkyň se dotýká tématu venkova jako místa, kde může mít transformační a léčebný potenciál pro řadu civilizačních výzev. Rozhodně doporučuji, pokud opravdu jste ten typický městský člověk, tak budete velice překvapení, jak venkov umí krásně pohladit duši. Rozhodně doporučuji a my jdeme opět na muziku.

Za námi je dneska naše dnešní první společná zpátečka, která mě opět dostává k tomu, abych vás pozval na zítřejší nedělní retroparty s Markétou Huťkovou. Nenechte si ujít skvělé 3 hodiny výborné, skvělé zpátečkové muziky. A to pozor, na vaše přání zítra mezi 17. a 20. hodinou nezapomeňte ladit. My už ale jdeme opět na novinkovou muziku.

Včera nám opět Lukáš Bartl nejenom, že představil aktuální 4 novinky, ale také kompletní pořadí hitparády 107 a Frýčka. Vy můžete hlasovat už do toho kola následujícího na našich webovkách freeradio.cz/top107 a tam každý den udělit až 10 hlasů svým 10 oblíbeným hitům. Rozhodně hlasujte, ať se nám to tady krásně promíchá, no a já na malý okamžik předávám slovo Lukášovi, ten nám představí všechny 4 novinky. Free Radio. Free Radio.

Ani novinky z parády. Novinka číslo 1, I Love Life, Baker Matt a Rainy. Novinka číslo 2, Repeat It, Martin Garrix

0: na známé adrese freeradio.cz/top107.
1: Hitparáda Free Radio a Lukáš Bartl. A Lukáš Bartl.
2: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
1: Free Radio 107 FM, první v Brně s nejnovějšími hity.
3: Scooter, W&W, welcome to the rave culture.

0: Naše dnešní první společná hodina je zdárně za námi. Já jsem také na začátku zmiňoval, že dneska v kalendáři nalezneme jméno Vladimír. Hádáte správně, že Vladimír je poměrně populární jméno. Vláďů bychom našli v celé republice přes 83 tisíc. Konkrétně 83 762, z toho 2914 jich žije tady u nás v Brně. Je tedy velká pravděpodobnost, že nějakého Vladimíra znáte. Chlapcům tedy nezapomeňte poblahopřát, všechno nejlepší k dnešním jmeninám. Já se ke gratulantům přidávám a posílám výbornou muziku.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 10707 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio.
3: Jenom na Free Radio.
0: Baker Matt Irene.

0: Starý rádio.
1: Tvoje jednička s nejnovějšími hity.
0: Tvoje jednička s nejnovějšími hity. S nejnovějšími hity. S nejnovějšími.

0: Detroit. Je tu naše dnešní první kino novinka. Tak Jani, zajímá mě, na co pozveš mě a naše posluchače do kina. Povídej, je to tvoje.
1: Free Radio, novinky v kinech.
2: Romantická komedie Kdy se rozvedeš. Mimochodem tušíte správně, to pokračování předchozího filmu Kdy se vdáš. Xenia připravuje svou kamarádku Loru, bývalou podvodnici, na svatbu jejich snů. Všechno jde podle plánu, dokud během obřadu nezmizí ženich Mark spolu s tajemnou agentkou Interpolu. Zmařená svatba se rychle mění v bláznivou cestu do Bulharska, kde se dívky probouzejí ve vzpomínek a s jediným cílem – najít Marka. Jedná se o dynamickou dobrodružnou komedii o přátelství, důvěře a o tom, že skutečné city nelze zamaskovat ani ve světě podvodů a speciálních operací. A otázka zní, kdy se rozvedeš? Právě teď v kinech.
0: Janče Houbové, moc krát děkujeme za skvělý tip. Nezapomeňte rozhodně vyrazit a my pokračujeme s výbornou muzikou.
1: Čauky mňauky, tady Janča Houbová a každou neděli od 9 do 1

0: Už za malý okamžik tu bude také dnešní druhá víkendová kinonovinka. Držte s námi vlnu, ať vám neuteče žádný skvělý tip, na co vyrazit do kina od Janči Houbové. Teď už ale muzika.
1: Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Je tu naše dnešní společná druhá kinonovinka. Já opět předávám slovo Janče Houbové. Jani, je to tvoje. Na co nás pozveš do kina?
1: Free Radio. Novinky v kinech.
2: A v kinonovinkách pro tento týden je také dokument Elon a pokusní králíci. Píše se rok 2014 a technologický miliardář Elon Musk představuje své plány na auto s autonomním řízením před nadšeným davem. Spotřebitelé ovšem netuší, že funkce autopilota od Tesly není zdaleka připravena na běžný provoz a noví majitelé jsou využíváni k vylepšování softwaru poskytováním svých dat. Smrtelná nehoda na Floridě spustí vleklý soudní spor s cílem pohnat Teslu k zodpovědnosti. A není to jediný incident. Více se dozvíte na novém filmu Elon a pokusní králíci.
0: Janče Houbové, moc krát děkujeme za skvělý tip. Teď už víte, na co vyrazit do kina a my jdeme opět na muziku.
3: RegioJet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů startuje. Sobota 30. května ve 22.30 v areálu Měvkovského na Brně Jihu. Zahajovací ohňostroj Bella Ciao v italském rytmu. Po úvodním prelude pokračujeme s uměleckými ohňostroji i dronovými show na brněnské přehradě. Pozor! Letos přehrada nově na začátku prázdnin. Od 27. června do 4. července. Ohňostroje Česka, Švýcarska, Finska a světelné show s rekordními 500 drony. Více na ignisbrunensis.cz. RegioJet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně.
4: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na Riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na Riviéře, Stares Sport.
5: Píše se rok 1991. Jugoslávie se rozpadá. Berlín je opět hlavním městem Německa. Terminátor 2 vstupuje do kin a v rádiu zní hity jako The Power od Snap, Gonna Make You Sweat od CMC Music Factory nebo Pump Up The Jam od Technotronic. Tabary!

0: Jestli jsi u toho byl tehdy, budeš i teď. A jestli ne, teď máš šanci to zažít. 19. června Tabarín Brno. A kdo ví, možná se ten den oslaví ještě jedny velké narozeniny.
1: Hele, Impuls Taxi má číslo 14014.
2: Na co číslo? Stáhni apku Impuls Taxi a už jen ťukneš, objednáš a hned vidíš cenu a sleduješ, jak se řidič blíží.
1: Super, tak si co chápe, že žijem v apkách.
2: Jasný, Impuls Taxi Brno. Pro Geronty Old School Dispatching 14014 a pro nás nová apka. Prostě easy ride? Jo, a apku najdeš na Google Play i na App Store.
3: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
4: Free Radio 107 FM. Právě teď ti hrajeme to nejžavější z hitparády Free Radio. 107 Fríčka. 107 Fríčka.

Hodina kinonovinek je pro dnešek zdárně známý a jenom v rychlosti připomínám, v kalendáři dneska naleznete jméno Vladimír. Pokud tedy nějakého Vláďu znáte, chlapcům popřejte všechno nejlepší, já se ke gratulantům přidávám a posílám výbornou muziku. Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107.

0: Máme lehunce po čtvrté hodině, to znamená jedno jediné, že tady u nás na Freerádiu startuje takzvaně lákací hodinka Double Freerádia a také tajemný film Držte s námi vlnu, ať vám náhodou něco neuteče.
1: 7 hitů za sebou a bez reklam.
2: Ano! Od 7 raní do 7 večerní ti ve všední dny garantujeme odehrání 7 hitů za sebou a bez reklam. Pokud to porušíme, volej studio 790 107 107 a vyhrávej!
3: Kilian Gang Camp opět míří do Jedovnic už 9. až 11. července. V kempu Olšovec zahrají Dimitry, Harley, Alžběta, 13. století, Morčata na útěku, Komunál, Turbo a Civilní obrana. Lístky koupíte na kiliangang.cz.
1: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio. Jenom na Free Radio.

0: Měl jsem původně v plánu vám něco pohovořit o Dublu Freeradia, ale vezmeme to s jinou soutěží dneska. 7 hitů za sebou a bez reklamy. Jistě jste postřehli v našem vysílání, že se nám vrátila tahle ta soutěž 7 hitů za sebou a bez reklam. Co to znamená? No vždycky po celé si hlídáte 7 hitů, aby se mezi nimi neobjevila reklama. Když se totiž tak stane, je to naše velká chyba a vyvoláte sem k nám do studia na telefonní číslo 790 107 107. Když se dovoláte jako první, máte vlastně splněno a získáváte od nás skvělou výhru. Jakou? To musíte vždycky poctivě a bedlivě poslouchat moderátora, který vás na tuhletu hodinku naláká. Každý všední den mezi 7 raní a 7 večerní nezapomeňte 7 hitů za sebou a bez reklam.
1: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
2: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
3: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: Free Radio. Kam vyrazit?
1: Krásnou sobotu zveme vás dnes do divadla. Legendární český muzikál Šakalí léta má na programu hudební scéna Městského divadla Brno 18 hodin. A romantickou komedii Rozum a cit nabízí činoherní scéna Městského divadla Brno 19 hodin. Festival Sítko je zajímavý projekt studentů prvního ročníku ateliéru Divadlo a výchova na Brněnské JAMU. Během festivalu mohou diváci zhlédnout celkem 11 inscenací a součástí programu jsou rozbory děl a diskuze mezi publikem a tvůrci. Festival Sítko startuje už tuto neděli.

0: S námi je opět další zpátečka, znovu vás tedy zvu na zítřejší nedělní retroparty s Markétou Huďkovou mezi 17. až 20. hodinou. Skvělé 3 hodiny nejenom výběrové muziky z dob minulých, ale především je to muzika, pozor na vaše přání. Můžete si diktovat, Markétka, pokud jenom trochu bude moc ráda vám to splní. Ještě jednou tedy připomínám, zítra nedělní retroparty mezi 17. až 20. hodinou s Markétou Huďkovou.
1: Dobrý energii. Dobrý energii s tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Tajemný film Freeradia. Každý všední den mezi 10. a 11. hodinou raní s Romanem Kolodějem máte šanci na základě 4 indicí uhádnout, jaký film má Roman na mysli. Když ho správně uhádnete, dovoláte se jako první a tak máte možnost od nás získávat skvělé výhry. Buď to nějaká vstupenka nebo nějaký dobrý dlabanec. Každý všední den se u nás soutěží, stačí jenom velice poctivě a bedlivě ladit Freeradio. No a když budete mít i trochu toho šestíčka, můžete u nás vyhrávat. Rozhodně doporučuji ladit Freeradio celý den.
1: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní autochladnička Senkor jen za 1849 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 2249 korun. Když něco, tak Allegro. Vše pro letní party a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
2: Free Radio 107

0: Takzvaně lákací hodinka je pro našich přátelé a kamarádi zárně známý a jenom v rychlosti připomenu, že dneska v kalendáři kromě 23. května naleznete také jméno Vladimír. Všichni Vláďové mají dneska své jmeniny, je velká šance, že nějakého Vláďu znáte. Chlapcům popřejte všechno nejlepší, já se ke gratulantům samozřejmě přidávám a posíláme výběrovou muziku.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

Máme lehonce po 5. hodině, to znamená jedno jediné, tady u nás na Freedariu nám startuje dnešní celebrity show a kdo nás čeká? Ashley Grahamová a také Vicak Rekeš. Je na co se těšit, tak s námi držte vlnu.

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a pětikilčo na dvě hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio.
3: Jenom na Free Radio.
0: Baker Mat Arena.

0: Celebrity Show. Celebrity Show na Free Radio.
1: Jedna z nejznámějších plus-size modelek světa Ashley Grahamová poprvé otevřeně okomentovala rostoucí trend léku na hubnutí, jako jsou GLP-1 preparáty, včetně Ozempiku. V rozhovoru také uvedla, že jejich popularitu a dopad na hubnutí body positivity vnímá jako opravdu skličující. Podle ní se vracíme zpět v tom, jak vnímáme ideály krásy, a jenom doufáme, že nějaký medikament nám s tím dokáže pomoci. Je to opravdu téma, které rezonuje samozřejmě nejenom showbiznisem, ale pevně věřím a doufám, že zrovna taková ikona plus size modelingu, jako je Ashley, o tom asi něco málo ví. Ať už si na to uděláte názor jakýkoliv, rozhodně si myslím, že tohleto téma vás neminulo. Udělejte si na to názor, jaký chcete, a my jdeme opět na muziku.
0: Čauky mňauky, tady Janča Houbová a každou neděli od 9 do 1.

0: No a už za malý okamžik další nádherná kráska Více Karekeš, tak s námi držte vlnu, ať vám náhodou něco neuteče.
1: Dobrý energii. Dobrý energii s tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Celebrity Show. Celebrity Show na Fíradio.
1: 45-letá slovenská herečka Vica Kerekeš prozradila, jak se dívá na nejrůznější kosmetické úpravy. Obdivuje starší kolegy, které nepodléhají trendům a výstřelkům i přes vrásky jsou stále poznat a hlavně sami sebou. Nechci vypadat jako nějaká mumie, prohlásila Vica Kerekeš. Samozřejmě nějaká ta genetická průprava, kterou nám nejenom Bůh, ale především naši rodiče dávají do života, může a z logiky věci samozřejmě hraje obrovskou roli. Vice Kerekeš na to, že je jí 45, tak na to absolutně nevypadá. Názor má samozřejmě na nějaké kosmetické, chirurgické zákroky takový, jaký má, ale ono je to vlastně vesměs úplně jedno. Důležité je, že to je herecká ikona, která plně hovoří třemi jazyky a myslím si, že v tomhletom rozhodně vyniká. Vicu zdravíme a posíláme výbornou muziku.
2: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře, Stares Sport.
3: Píše se rok 1991. Jugoslávie se rozpadá. Berlín je opět hlavním městem Německa. Terminátor 2 vstupuje do kin a v rádiu zní hity jako The Power od Snap, Gonna Make You Sweat od CMC Music Factory nebo Pump Up The Jam od Technotronic.
4: Tabar

0: to byl tehdy, budeš i teď. A jestli ne, teď máš šanci to zažít. 19. června Tabarín Brno. A kdo ví, možná se ten den oslaví ještě jedny velké narozeniny.
1: Lekce městské dopravy s Petrem Švancarou.
2: Víte, jak nejrychleji z Lesné do Bystrce? Přece 14.014. Impuls taxi 14.014. Kdykoliv, kamkoliv.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
4: Dobrý rádio, 107 FM. Právě teď ti hrajeme to

0: Dnešní celebrity show je pro našich přátelé a kamarádi zdárně za námi. Já jenom v rychlosti připomenu, že v kalendáři dneska najdete jméno Vladimír. Pokud tady nějakého Vláďu znáte, chlapcům popřejte všechno nejlepší. Já se ke gratulantům přidávám a posílám výbornou muziku.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Krátce po 6. hodině odpolední, přátelé a kamarádi, nám startuje naše dnešní poslední společná hodina, co nás čeká a namine za malý okamžik víkendové kalendárium a popůl také nesmí chybět burza práce. Je toho před námi ještě dneska opravdu spoustu, tak to nebudeme zdržovat a pojďme rovnou na výběr té nejnovinkovatější muziky, kterou tu pro vás máme.
1: Miluješ naše hity?

0: Bratislavy a team buildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
1: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio. Jenom na Free Radio.

0: Vrat do minulosti. Kalendárium Frirádia.
1: Krásný den, přátelé a kamarádi, je tu speciální víkendový kalendárium. Pojďme se podívat na to, co zajímavého se odehrálo dnes, tedy 23. května, ale v minulosti. Začínáme v roce 1611. To Matyáš Habsburský byl korunován českým králem. Rok 1788 Jakub Jan Ryba byl jmenován učitelem v Rožmitále pod Třemešínem. Rok 1926 v Brně byla zahájena pravidelná letecká doprava a zakončíme to v roce 2017. Vězení Jiří Kajínek, odsouzený k doživotnímu trestu odnětí svobody, byl po obdržení prezidentské milosti propuštěn. Jdeme také gratulovat narozeniny dnes slaví například český klarinetista, saxofonista, hudební skladatel a dirigent Felix Slováček. No a jdeme také do zahraničí. Narozky dnes slaví také bývalý brazilský jezdec Formule 1 Rubens Barrichello. Gratulujeme a posíláme výbornou muziku.

0: Ciao, baby.
1: No a už za malý okamžik tu, přátelé a kamarádi, bude také slibovaná burza práce. Pokud zháníte job, tak už za malou chvíli se podíváme na volná pracovní místa. Držte s námi vlnu.
2: 7 hitů za sebou a bez reklam.
3: Ano! Od 7 raní do 7 večerní ti ve všední dny garantujeme odehrání 7 hitů za sebou a bez reklam. Pokud to porušíme, volej studio 790 107 107 a vyhrávej.
4: Jedovnice už se těší na Kilian Gang Camp 9. až 11. července. Camp Olšovec. Přijede Alkehol, Valda Gang, Desmod, Bastard, Panoptiko, Premiér, Volant a Know-how. Vstupenky na kiliangang.cz.
2: Dobrý energii. Dobrý energii s tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: rádiu. Burza práce.
1: Krásný den, je tu speciální víkendová burza práce a dneska tady u nás na Free Radio budeme zhánět svatebního konzultanta a také stavby vedoucího.
0: Free job.
1: Na jih Brna zháníme svatebního konzultanta s náplní práci plnit nevěstám jejich sny, pečovat o salon a šaty, mít pod palcem administrativu, komunikovat a užívat si akce. Bližší informace, ale především důležité kontakty naleznete na našich webových stránkách www.freeradio.cz/burza-práce.
0: Free job.
1: No a pro brněnskou firmu s prací, ale po celé České republice zháníme také stavby vedoucího. Zde je náplní práce vedení a koordinace stavebních projektů, včetně ekonomiky, kontrola a organizace průběhu stavebních prací, no a také spolupráce s projektanty, investory i dodavateli. Opět bližší informace, ale především důležité kontakty opět na známých webovkách freeradio.cz/burza-práce.
0: Free job.
1: Pokud byste naopak vy u nás chtěli inzerovat nabídku práce nebo třeba na léto jenom nějaké brigády, tak neváhejte a pošlete nám e-mail na práce@freeradio.cz a my už vaši nabídku rádi pošleme dál.
0: Free job.
2: Free job na Free Radio.
3: Free Radio 107 FM.
2: Právě teď hrajeme to nejžavější z hitparády.

0: se tak dívám tady na tu naši krásnou, velkou, žlutou digitální časomíru přímo ve studiu. Přátelé a kamarádi, náš dnešní společný čas je nachýlen do samotného závěru. Já vám za dnešek moc krát děkuji a budu se na vás těšit opět nejpozději zase hnedka příští sobotu úderem 14. hodiny. Mějte si krásně, užijte si zbytek víkendu a nezapomeňte, mějte na 107% free náladu. Tak zatím, ahoj.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellow Fish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellow Fish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a team buildingy s možností rautu. Yellow Fish. Přijď a uvidíš.
2: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio.
3: Jenom na Free Radio.
0: Baker Mav Arena.

0: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře Stares Sport.
1: Hele, Impuls Taxi má číslo 14014.
2: Na co číslo? Stáhni apku Impuls Taxi a už jen ťukneš, objednáš a hned vidíš cenu a sleduješ, jak se řidič blíží.
1: Super, tak si co chápe, že žijem v apkách.
2: Jasný, Impuls Taxi Brno. Pro Geronty Old School Dispatching 14014 a pro nás nová apka. Prostě easy ride? Jo, a apku najdeš na Google Play i na App Store.
3: Free Radio, Free Radio.

Krásný den a příjemný poslech s Free Rádiem. Na 107 FM vás zdraví Lukin a takhle vypadají aktuální novinky z hitparády. Novinka číslo 1, I Love Life, Baker Matt a Rainy. Novinka číslo 2, Repeat It, Martin Garrix a Ed Sheeran.

0: Známe adrese freeradio.cz/top107.
1: Hitparáda Free Radio a Lukáš Bartl.
2: Free Radio 107 FM.

0: za sebou a bez reklam.
1: Ano! Od 7. raní do 7. večerní ti ve všední dny garantujeme odehrání 7 hitů za sebou a bez reklam. Pokud to porušíme, volej studio 790 107 107 a vyhrávej!
2: Kilian Gang Camp opět v Jedovnicích. 9. až 11. července Camp Olšovec. Vystoupí Doga, Harley, Zakázaný ovoce, Premiér, Morčata na útěku, Krejson, Smola a hrušky a taky Alžběta. Lístky na kiliangang.cz.
3: Free Radio. Free Radio. Free Radio 107.

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a pěti kilčo na dvě hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio.
3: Jenom na Free Radio.
0: Martin Garrix a Ed Sheeran.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
2: Hlí rádio. To

0: je. Rychle volej studio 790 107 107 a pěti kilčo na dvě hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio.
1: Jenom na Free Radio.
0: Baker Mat Arena.

0: Fajn rádio.
1: Tvoje jednička s nejnovějšími hity.
0: Tvoje jednička s nejnovějšími hity. S nejnovějšími hity. S nejnovějšími hity.

0: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusu na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře Stares Sport.
1: Lekce městské dopravy s Petrem Švancarou.
2: Víte, jak nejrychleji z Líšně do Komína? Přece 14.014. Impuls taxi 14.014. Kdykoliv, kamkoliv.
3: Free Radio. Free Radio.

Novinka číslo 1, I Love Life, Baker Matt a Rainy. Novinka číslo 2, Repeat It, Martin Garrix a

Se třetí novinkou do hitparády naskočil Moty, Spaceship. A čtvrtá novinka, Sigma, Dutch and Graft a Profesor Green. Need you.

0: Máme adrese freeradio.cz/top107.
1: Hitparáda Free Radio a Lukáš Bartl.
2: Free Radio 107 FM.

0: minutou za sebou a bez reklam.
1: Ano! Od 7. raní do 7. večerní ti ve všední dny garantujeme odehrání 7 hitů za sebou a bez reklam. Pokud to porušíme, volej studio 790 107 107 a vyhrávej.
2: Jedovnice vyhlíží Kilian Gang Camp 9. až 11. července v kempu Olšovec. Vystoupí Valda Gang, Dimitri, Turbo, Bastard, Desmod, Civilní obrana, Volant a Panoptiko. Lístky na kiliangang.cz.
3: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio.
4: Jenom na Free Radio.
5: Martin Garrix a Ed

Zpátečka Frýnádia. Zpátečka Frýčka. 19.97.

energii. Energii s tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: minutů za sebou a bez reklam.
1: Ano! Od 7. raní do 7. večerní ti ve všední dny garantujeme odehrání 7 hitů za sebou a bez reklam. Pokud to porušíme, volej studio 790 107 107 a vyhrávej!
2: Kilian Gang Camp po roce opět v Jedovnicích 9. až 11. července Camp Olšovec. Zahrají alkohol, 13. století, komunál, doga, zakázaný ovoce, morčata na útěku, smola a hrušky a krejson. Lístky na kiliangang.cz.
3: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio.
4: Jenom na Free Radio.
1: Baker Matt Irony. Yeah.

0: Nevaž se, rozvaž se. Jara teatra, ty rá teatra. Popokate peto. Mrně v Brně, vrní v Trní. Žiho brní Brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se, rozvaž se.
1: Na mě nemyslel, že to je jazyčisko.
0: Jazyková rozcvička s Free Radiem.

0: Becky Hill a Jason Status. Becky Hill a Jason Status. Čusté, Jack Style a John. Čusté, Jack Style a John. A který je ten tvůj?
1: Nech si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině.
0: Freebox Free Radio.